0: 6 minuty do 6 Čechy.
1: Nábožné słowo.
0: Tute ma dźensa Nancy Kurjatova z Nového Wustča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darów, kotrež Bóg nam daruje. Kóžde nowy dzień dawa nam možnosć dobre činić, lubosć dale dawać a we wierje rosć. Snano so dźensa prašeće, za čo svoj čas užívam. Za to, štož woprawdźe płaći? Za ludzi, kotrež sú mi vážne? Abo tež za čas z Bohom. Štož čera bie, nemôžeme hižo zmienić, ale môžeme ze svojich názorneniu vuknuć a dzień dženca vedomie vôtovać. Bo darí nám moc znova započeć. Přeju vám, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun dzień z nádiju, ľubošu a dôveru pelniče. Přetož kóžde nové ranie je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovač.
0: Praje Nancy Kurjatova z Nového Wustča na doku a zamovitosti páčenskie vosady.

0: A ze Spaniskeje podamy se nětko do Łužicy dokładnie na rewier budyskeje policije.
1: Policija z G.
2: Statne rěčnistwo Zorilcu je pola krajnoho sudnistwa zapodała w obskóžbu dla zranjenja ze smertnym wukoncom loni Hamore. 33-letnemu Němci wumětuje, zo je loni juliju na svědženišću Hamore 30-letného nejabce a znamocu z jeviša stočil. Muž je na betonowe obrodženje padnu a so češko při wowe zranju, dvě nedźeli potom je zemrěl. Na Wulkej Bratruskej hasy Budyšinje je padł w sobotu nocy e-bike marki Riese und Müller pokradnu, kiž by 4000 euro hodny. K tomu jeszcze wiecna szkoda 100 euro.

A ja tole, što już netko powiedam, to klinči za mnie, kaž so nebe mi to nichtu wieriu, tyž to nekomu powiedam, ale nakwiny buchu železniske koliny blokirowane, a to mes Habrachčicami a Lubijom dla badneného, respektivne puščeného štoma. To netko najprve raz cele normálne klinči, což ako pravdunie stane, nebo pak přes dživačerju puščene tutun štom, ale přes bobra. Oni su prostě tak dlouho na štomi rymzali, do níž nie tutun potom padnou a trichy přitom potom kolie. Štom padne sobotu a to v lesnej končinie emt tam mě s Habrachčicami a Lubijom. Dokež pak so tuta podlanska čara jenož ve větších vodstokách čahu vúžíva, nebu železniský vopkat hačene, tak policia nám zdžili.

0: Ja, wie schon jetzt Kobetinu, wenn der Rote wo aus dem Jahr Czas, zapo ist sche, pschatosche, napo aus mich.
1: Serbski Rozwus. Bo jest sche. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Biskopstwo Drežany Mišno je pomenovalo kontaktniju osobu za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskopstvo z dobom zželi je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami. Nevodvisný kontaktní v osobě Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj pola biskopstva přistajené. Rozmovy s nimi sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemeli so ženie za to užívač, ľudí v odvisnoch činič, manipulovač a jim svobodu brač, tak biskop Heinrich Timmer Efers. Kulowe je čera mústvo Svunčná roža, vosmu stáciu bičvoli Bulowe je tury zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesnej kúpeli, kúpanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezonu s pokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotal by hižo viace hač 16.000 svopetuariu kúpač, teko miachu loni cuvi sezonie. Pošovské kúpeli zladuja, dotal na skýre miniatú sezonu najebač toho veselí so Pošovská gmina jako nošer kúpele, zaslúšava na k 100 najrinčím po cvi Nímske, přirunaniu hodnočeniu v opetuáriu na Google, zamestní so Pošovská kúpel na 8 až 40 miestne od viaca až 2000. Nedko nádžija so tam na čopvy a s tým dobrý august. Dziwa za turistiske wuwicze przy Šibojskim jezoru pola Wojerec pokroczuje. Kaž Wojerowski mieszczanski zariad zdzieli, wod czerowszego zapadny brio przyjotuje. Za to dobia wulke mnóstwa ziemie pohybować. Nimo toho kwadu wodowody, milinu a dalsze medie. Na zimie chcedza potom na briohu rostliny zesadzeć. Rajka niszczo a centralne parkowa niszczo przy Šibojskim jezoru wostanete za czas twarskich dziwów wotereni. Zvony rachluskeje kapałki môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža chu modernizovanie zvoprodič. Dále chcedža lica hišče nuckone šine kapałki barbič, tež drevjane vauky a zapažmo z dreva maso vuporiedžič a ze škitom před škodnikami namazač. Na koncu dostane vonku na fasáda hišče novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlovská kapavka, kotraž přisúša kulovské osadže svoje stoljetné obstače. Na vyššej šuli Slepo je so čera 5-dňovský mezinárodný médiový kemp zahajú. Jún prevedú zhromadne médiový pedagógojo Studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadniským zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe obdžila so serbščinu vuknjacu šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinošk a videový klip nastač. A to one bych u naše džencniše povesče, kýž namakače tiež na internetno stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Haj, lečo pokaza, što môže s temperaturami mez 5 a 30 a 7 a 30 stopnjami cvý džin slunčno dženca a na večer potom s blakami tiež švíle abo samo nevedra možné.
3: Kuo veľkuo v obkada ďalšíme so krótko a svodko, všetko poradku našim koncu.
1: Serbský rozvoz.

0: Narodne mjeńšiny. Sće dojižo wjedźeli?
1: Lětce aprilu su maďarski nowy parlament volili. Dobu knježdorstwo dotalneho premiera Viktora Orbana wotwolene. Za Němcu maďarski pak nije to jenička nowa situacija, na kotruž maja sa nastajić.
2: Od leta 2014 mějachu Němce v maďarski svojského zaposłanca v parlamentče v Budapestče. Zakład za to je menšinowy zakoń, v kotrumž je zakotwjene, zo maja narodne menšiny prawo na svojského zastupnika. Za to dostanu samowoloženy mandat, to rěka, zo netrebaja telko wosu nazběrać, kaž etablirowane politiske strony rozkładže městopředsedka krajného samozarenistwa Němcowy Maďarskej a zdobom prezidentka Federalistiskeje unie europskich národnych menšin FUN Olivia Schubertowa.
3: Za jedne sydło parlamentče dobia menšiny niedže 20 do 25 tysac wosu nazběrać. Dokaž pak su mnohe menšiny w Maďarskej Tromauke, mate jenoš syntojo a rumojo a Němcy šanzu do parlamenta začanič. Dotal pak je so to jenoš Němcam poradživo.
2: Lica pak nic. Nije dosahało, zoby nimski kandidat do parlamenta začanil. A o tym su tež maďarsko rečne medije rozpravili.
4: Friš hirejnko parlamentivalo stašo kután. O Moďororsági nemetek orságoš önkormá...
2: Strach abo paniku pak tohodla mez nímske menšinu šírič netrebaja, meni Olivia Schubertová.
3: Mez politikárem imaja šitke národne menšiny jara vulku naladnosť. Strony přesahujo je menenie, zoma státne...

0: Sym bjezmocna spěwaše tu Veronika Kalinučcyna. A z tym je 6 mjeńčinow do 9.
1: Nábožne słowo.
0: Tutel ma dźensa Nancy Kurjatowa z nowoho wusča.
2: Čas je jeden z najdrotnejších darów, kotrž Bóg nam daruje. Kóžde nowy dzień dawa nam možnosć dobre činić, lubosć dale dawać a we wierje rosć. Snano so dźensa prašeće, za čo svoj čas wužiwam? Za to, štož woprawdźe płači? Za ludzi, kotrž su mi ważne? Abo tež za čas z Bohom? Štož čera bie, nemožeme hižo zmienić, ale možeme ze svojich názorneniu wuknyć a dzień dźensa wiedomje wuotować. Bóg dari nam moc znowa započeć. Přeju vam, zo váš čas jako Boží dar přivozmieče a tutun dzień z nádiju, lubošu a dôveru pelniče. Přetož kóžde nové ranje je přeprošenie Boha, živenie vedomie vôtovač.
0: Nábožné slovo k dne mieše dženca nadavku a zamovitosti páčenské vosady Nancy Kurjatova z Nového Vúzča.

To lubežiši jo był ten drugi žel našeje serije vo Svěrětach. Žinca sme słyšali wet myšaka a mimo měre redneje myški Marianki, víče jo kokoš Katarina tema u nás. Redne feriove žijen vám žicem.

0: Łukasz Cwórek jo jeden wielki znaty komponist. A wón jo se narodził w Rogoznje. Rogozno to jo wasza druga domownia wodowała pen. Nintosćo wy życzyli se od swojego Cwóreka jeden kus, to jo Tranquillo za fidlarski kwartet ze z orkestrą. Kaki kus to jo a co go dla sćo wy sebie ten uzwolili?
1: Ta kompozicija jo nastawa, ak sme mieli wielgin lubich przyjacielu z chińskeje planas. Oni su żywali w Budyšinie, a oni su cesto przyšli k nam na wogled, dokulaż su przyjaciele byli mojego syna. Jaden jo přeci grał na gitarie, jaden a ten samski motiv, on dalej nie jo mogał. Ale teke přeci przašali kobelu šef, kompozicija kak daloko jo južo. A ten motiv von jo ve svojej kompoziciji zaževal a na premiere su naše přijašele sobu byli.
0: Že jo ta premiera bylo?
1: V Budyšině, v živadle, v nemsko-serbském živadle. A si víže, až oni se vjaselili, až su same slzy ve očach měli.
0: Tak tere jo se...
1: To se im tak oni to zeznali, oni tu spoznali, až to něco znáte jo za jo. Nich. A potom se mi ten konc nejo spodobal. Som groniva kobeluju, co godla vonju tak krotko všechno ty redne melodie tak odrezal. Pozdžej, ak jo se stalo, až naše přijašele domov išli do Čínskeje na dovol, a my sme na nich cakali, až oni za dve mesiacu zase se vroša, potom nie sú se smeli vecej vrošiš. To znanie, až my sme se doceva rozžognovaš nie mogali a ta kompozícia, to je tak kredne muzikálne a potom tak šašne každen tak to odreza.
0: To vás dopomínajú na ten čas.
1: Dopomínajú na ten čas, ale to také som groniva kobeluju, to je ako Gabi von to do predku viežil. A zvonil to tak komponiroval, aby on to dopredka viežil, až ten redný čas se tak...
0: Skrenci, jo.
1: Tak odlama. A to je ale moja verzia.

0: Nien to, što žiła we budyšenje, a co išći we budyšenje gotujšo?
1: To wieščo, až som 5 let južo doma, ja podperuju kobelu we svojom živjenju, ale wokrem togo som prezidentka towaršnosće za spěchowanje serbskeho ludoweho ansambla. So, a ten ansambel ma 5 let towaršnosć za spěchowanje. Spytamy za nasz ansambel podpěru, ale také kšitanie. Božko, ta kultura jo ako najmenej spěchowana. A ten ansambel jo široko, daloko znati reprezentant serbskeje kultury.
0: Jo.
1: No to se musí spěchować, to se musí podpěrować, to pytamy przyjacielu našeho serbskeho ludového ansambla a ja se nažejam, až snano se nám darí také v Dolnoserbach niekotarých zájumců namakáš.

0: Ja som měla prědkaž som raz na Wumenku. Až ja pojdu na univerzitu jako gost słyszaka, budu tam muzikovu
1: vědomnost. Studirovaš?
0: Jo, ja noš słyszaš. Ja rada citam biografie od komponistu, ale no jo, jako w żywieniu to tak. Cesto jo, aż všechno nie możesz mieć.
1: Miasnaš to ešte buža?
0: Možno je všechno.
1: Wenn máš ešte viele prédk. Pen ja vám žicim, šo dobré. A dále viele viasela při slyšaniu muziky učebný žik. Maria Kobelina.
0: Ja se teke žikuju, Anja.